0: vedení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

den a příjemný poslech všem na 107 FM. Od mikrofonu vás zdraví Lukin a mám pro vás přehled aktuálních novinek z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1, World Away, Griffin, Bond a Inés. Novinka číslo 2, Last Day of Summer.

0: Ani novinky z hitparády 107 Frýčka. Jako obvykle pro ně můžete hlasovat na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď ti hraje

0: Vani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sunnydayfest.cz.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

I po 7. hodině tě Free Radio nabije energii do nového dne. Free Radio, tvoje lepší vstávání. Take it easy 'cause there's no stress.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Free Radio. 107 FM.

0: I po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.
1: Are you ready to party? Here we go! Come on, everybody, and raise your drinks in the air!

0: but I want another cocktail.
1: Krásné dobré ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, krásné vstávání s vámi, Janča Houbová, vítejte do neděle 2. srpna, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Gustav, což je mužské křestní jméno švédského původu a vykládá se jako opora nebo sloup Gotlandianů, tak Gustíkové všechno nejlepší a nejkrásnější. Za malou chvíli kalendárko a podíváme se také, co čeká milovníky burčáku. Dočkali se, mám dobrou zprávu, počkejte si na podrobnosti.
2: Free Radio. Hudební novinky.
3: To

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia, přátelé, s datem 2. srpna je připravené, tak pojďme společně na to. Rok 1939 z Prahy vyjel poslední úspěšný vlakový transport organizovaný Nikolasem Vintnem pro záchranu židovských dětí jejich umístěním do rodin ve Spojeném království. Rok 1959 pro veřejnost se otevřela první část systému koně pruských jeskyní. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1934 po smrti prezidenta Hindenburga se Adolf Hitler jmenoval německým vůdcem, takzvaně Führerem. Rok 1940 byla založena 303. stíhací peruť exilového polského letectva ve Velké Británii. Rok 1943 při povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka se podařilo uprchnout asi 300 vězňům. No a rok 1944 je smutná událost. V noci z 2. na 3. srpna nacisté zlikvidovali tzv. Cigánský rodinný tábor, součást koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Na základě toho je připomínán taky památný den romského holokaustu. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například moderátor Ray Koranteng. Kdo ho milujete, tak mu můžete popřát. Anglická zpěvačka Charlie XCX, pokud také slavíte, přeju vám všechno nej.

Dopoledne ve společnosti Free Radia s vámi Janča Houbová. No a pokud vám někde v Brně chybí záchody u dětských hřišť, tak vám prozradím, kde jsou a kde nově vznikly. Tak si na to, rodičové, počkejte.

0: Rodičové, chybí vám v Brně u dětských hřišť záchody? Pokud v okolí není restaurace či kavárna, nejspíše ano. A kam tedy vyrazit na hřiště, kde je i toaleta? Veřejný záchod u hřiště nově zprovoznili například v brněnských Kohoutovicích. Z bývalého skladu úřadu vznikl asi před měsícem. V Králově Poli už zase týden funguje mobilní WC. No a pokud byste chtěli něco přece jenom takového víc poš, tak kde je třeba WC? Například hezké záchody jsou na dětském hřišti v Birnsnově Sadě, v brněnských Lužánkách a taky na Přehradě. No a snad teda do budoucna to bude mnohem častější.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Pro milovníky burčáků mám dobrou zprávu. Burčák z nejranějších odrůd si budou moci lidé na jihu Moravy koupit zřejmě příští týden. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem a podle zákona se smí burčák prodávat teda od 1. srpna. Mimochodem, jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí z importovaného ovoce, musí nést označení částečně kvašený hroznový mošt. To už nezní tak lákavě, nicméně takový ten klasický náš našincovej burčák, tak ten si budete moci koupit na jižní Moravě už od dalšího týdne.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Dopoledne Free Radio a Kino novinky po desáté. Máte program jasný. Co jsem pro vás tentokrát připravila, na co vás nalákám? Pohodová rodinná komedie Dovolená v českém ráji, komiksový fantasy akčňák Spider-Man z Brusu Nový den. Kdo jste fandové skupiny Wham, tak vás potěším, protože mám pro vás hudební dokument o tomto slavném duu z Anglie. No a tento týden pro vás mám ještě jeden hudební dokument. Bude to o Katy Perry, tak si počkejte na podrobnosti. Free Radio.

0: Pohodová rodinná komedie Dovolená v českém ráji. Tak tohle je kinonovinka pro tento týden. Milan a Týna se svými dětmi plánovali dovolenou u moře, ale kvůli finanční tísni se neuskutečnila. Místo toho se rozhodli pro cenově dostupnější domácí dovolenou v kempu v českém ráji. Týna je zklamaná, snila o zaslouženém odpočinku na pláži. Milan je nadšený, těší se na túry v lese a spaní ve stanu. Místo odpočinku od starostí se však dostaví ponorka, což vede k velké hádce. Milan vybouchne, opije se a přespí v lese. Druhý den ráno zjistí, že se ztratil. Týna se zpočátku na Milana zlobí, že odjel, ale když se nevrátí ani po druhé noci, její hněv se změní v obavy. Pár je nyní oddělen, což jim dává prostor, aby vymysleli, jak se k sobě znovu vrátit. V hlavních rolích Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík a Josefína Prachařová. Tak to je nová česká letní rodinná komedie Dovolená v českém ráji.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
1: To je jízda!
4: Teď už vím, jak na to.
1: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Komiksový fantasy akčňák Spider-Man z Brusu Nový den nesmí v kinonovinkách tento týden chybět. Je to nová kapitola pavoučí ságy, která sleduje osamělého Petera Parkera, jenž se v anonymitě New Yorku snaží znovu definovat svou roli hrdiny. Akcí nabitý snímek přináší dospělejší pohled na legendárního ochránce, který musí čelit novým hrozbám i vlastní minulosti ve světě, jenž na něj zcela zapomněl. Tak pokud jste fanoušci Spider-Mana, tak nesmíte chybět na novém fantasy akčňáku Spider-Man z Brusu Nový den.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: kdo jste fandové skupiny Wham, tak vás potěším. Mám pro vás hudební dokument o tomto slavném duu z Anglie. V roce 1985 se skupina Wham zapsala do historie jako první západní popová formace, která vystoupila v komunistické Číně. Dvojice George Michael a Andrew Ridgeley odehráli koncerty v Pekingu a Kantonu, čímž čínskému publiku vůbec poprvé představila živelnou show západního střihu. Pro kapelu to však nebyl jen hudební milník, ale především strategický tah. Tato odvážná výprava jim měla zajistit pozornost amerických médií a katapultovat je mezi globální superhvězdy. A to si myslím, že vyšlo dokonale. Kdo jste fandové skupiny Wham, tak se určitě vydejte do kina na nový snímek Wham 10 dní v Číně.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude. Váš Volek.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
7: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Prý rádio 107 FM.

0: Tento týden pro vás mám i hudební dokument Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris. Zachycuje elektrizující a pohlcující atmosféru jejího koncertu. Díky kombinaci strhujících pěveckých výkonů, dechberoucí kamery a intimních vhledů do zákulisí vtahuje diváky přímo do velkolepého světa této kreativní umělkyně. Kdo jste fanoušci Katy Perry, tak si myslím, že tenhle hudební dokument byste určitě měli vidět.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Přátelé, krásné dopoledne ve společnosti Freeradia v neděli 2. srpna, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Gustav, a tak pokud také slavíte nejenom jako Gustíkové, ale třeba narozeniny, výročí, cokoliv, tak vám přeji, ať si užíváte dnešní den a hlavně všechno nejlepší. No a po 11. tipy, kam vyrazit. Bude to nejen v Brně, ale na celé Jižní Moravě, tak buďte s námi.
1: Freeradio, hudební novinky.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A Brno i dnes budou ovládat brazilské rytmy a temperament. Nedělí totiž ukončíme 4 dny hudby, tance a brazilské energie v srdci Brna. Těšit se můžete na koncerty pod širým nebem, bubenické show, workshopy, pestrou brazilskou gastronomii a mnoho dalšího. Tak to všechno nabízí Brazil Fest, tak si to běžte pěkně, barevně, karnevalově užít do centra Brna.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Na ochlazení s dětmi mám ideální tip, a to vyrazit do brněnské Vidy. Čeká vás totiž prázdninová dílna s pokusy s názvem Poklad ve vlnách. Nafukovací ryby, svítící živočichové i oceán v lahvi. Užijte si výpravu pod mořskou hladinu plnou pokusů. Vydáte se na dobrodružnou plavbu a kdo ví, třeba cestou objevíte i ztracený poklad. Společně prozkoumáte, co všechno se děje pod mořskou hladinou, proč se s hloubkou mění teplota nebo barva vody, proč je moře slané a jak se lidé dokázali potápět bez moderního vybavení. Cestou narazíte na první potapěče, svítící mořské živočichy i podivodné nafukovací ryby. Na závěr se vyrobíte vlastní oceán v lahvi. Vhodné je toto pro děti od 5 let, mimochodem probíhá to 3x denně, tak se určitě vydejte vyzkoušet si pokusy do brněnské Vidy.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A v Brně už nám naplno běží tradiční festival Brno Art Open, který proměňuje ulice města v jednu velkou galerii pod širým nebem. Letos se umění soustředí přímo do srdce starého Brna a na Žlutý kopec. Téma ročníku nese název Splněná proroctví. Umělci skrze svoje instalace, murály i zásahy do krajiny zkoumají, kam nás vede technologický pokrok, umělá inteligence nebo klimatické změny. Vydat se můžete na neobvyklou procházku. Trasa vede od hlavního nádraží přes Mendlovo náměstí, Denisovy sady kolem historických vodojemů až do brněnské městské divočiny na Helgolandu. Tak si udělejte letos procházky Brnem takový malý kulturní zážitek.
0: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Prý rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. 1, 2, 3.

0: nezapomeňte, přátelé, že v Brně se můžete vyrazit osvěžit naplno koupáků, ať už takových těch klasických chlorovaných i na přírodní koupaliště, zajít si do letního kina, dát si v centru piví nebo nějaký jiný drink, vyrazit parníkem přes Brněnské moře, a.k.a. přes Prígl, anebo se jen tak courat a ono si vás nějaké to dobrodružství nebo tip, kam vyrazit, najde. Díky, že ladíte, díky, že jste s Free Rádiem, no a po 12. hodině hodina plná infa z Brna.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné poledne, přátelé, Janča Hubová s vámi. Dobré chutnání, pokud právě obědváte a pokud chystáte je na stůl, tak vám přeji, ať vám to jde co nejlépe od ruky. Jinak po 12. hodině se podíváme, co se děje v Brně, co je nového. No a nového například je to, že na Špilberk pojede pravidelně autobus. Juchu, je to tady. Více podrobností prozradím za chvíli. No a podíváme se také na to, že v brněnské nemocnici u svaté Anny vyšetřili lékaři 700 let starou pacientku. O co přesně šlo, tak to prozradím za chvíli. Free Radio.

0: Na Špilberk pojede pravidelně autobus. Juchu, je to tak. Od tohoto víkendu začal dopravní podnik města Brna vypravovat linku 80, která propojí zastávku Česká s Hradem. Nové spojení má usnadnit cestu návštěvníkům i lidem se sníženou pohyblivostí. Linka povede po trase Česká, Komenského náměstí, Obilní trh, Úvoz a Hrad Špilberk. Autobus bude jezdit v pravidelných intervalech každý den, někde se viděla, že to je okolo půl hodiny, takže pokud byste se chtěli pěkně nechat vyvést jako knížata na Špilas, tak teď bude možné přesně tohle udělat, protože nová linka 80 vyjela tento víkend.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.

0: Představte si, přátelé, že v brněnské nemocnici u svaté Anny vyšetřili lékaři 700 let starou pacientku. Je to tak více než 7 století stará žarošická Madonna podstoupila v Brně neobvyklé vyšetření. Lékaři ve fakultní nemocnici poslali na počítačovou tomografii, která pomůže restaurátorům zjistit skutečný stav vzácné gotické sochy. Vyšetření má také pomoci restaurátorům odhalit jejich skrytá poškození i tajemství. Podle jedné z teorií navíc vznikla socha jen kousek od dnešní nemocnice, v někdejším klášteře cisterciáček na dnešním Mendlově náměstí. Buď totiž nechala sochu vytvořit samotná Eliška Rejčka ve Francii, nebo ji vytvořil francouzský řezbář přímo v klášteře cisterciáček. Nejde přitom o první podobný případ. U svaté Anny už lékaři pomocí počítačové tomografie vyšetřovali například sochu Krista z kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z brněnského paláce Šlechtičen.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.

0: Free Radio s vámi. No a jak Brno zvládne vlny veder? Odpověď přinese akční plán za 100 tisíce. Na vypracování bude spolupracovat město Brno s nadací partnerství i dalšími odborníky. Náklady podle Brna nepřesáhnou 350 tisíc korun. Nový akční plán by měl například navrhnout konkrétní opatření a postupy, jak město přizpůsobit extrémním teplotním podmínkám. Vlny veder se totiž v Česku vyskytují častěji a mnohdy jsou i delší, než bývalo zvykem. Především pak u seniorů, chronicky nemocných a malých dětí představuje riziko pro jejich zdraví. Brno by proto bylo rádo na situace, kdy se potýkáme s dlouhodobým vedrem, připraveno. Cílem je, aby se díky plánu nastavily postupy varování před vedrem a spolupráce se zdravotnickými, sociálními a ošetřovatelskými zařízeními.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio.
2: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107 Frýčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Ciao tutti, hello everybody! Ladíte Free Radio, od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a je mi velkou ctí a zároveň i potěšením přivítat vás na startu 1014. kola hit parády 107. Frička. Ano, nastal ten správný čas, dočkali jsme se a další kolo hit parády už je tady. Já samotný jsem se těšil jako malé dítě na Vánoce, tak doufám, že máte podobné emoce těsně před startem hit parády. Každopádně, hezky podle programu, jako první velmi důležitá věc a to je kontrola vašeho hlasování. Hlasování dopadlo dobře, nějaké hlasy tam máme, je to dobré. Hit paráda nebude úplně stejná jako před týdnem. No a když se podíváme na stránku freeradio.cz/top107, která uzavřela hlasování a spočítala všechny vaše hlasy dohromady, vidím tady celkový počet hlasů a ten je, pozor, 3632.

a předminulé hlasování, tak je to o něco méně, ale jako moment, jako přes léto, přes prásky, přes 3500, za mě super. Důležitá informace, která nás čeká jako další, jsou výsledky z minulého kola, takže kdo neladil, tady jsou první tři místa. Minulé kolo, tedy trojka, Italo Brothers, Aaron Ciupa, Galliano na druhé pozici, v minulé hitparádě Rain od Fishera z Austrálie a jednička opět Joyride a Mr. Oliver Tree. Tohle byly tedy výsledky z minulého týdne, připomínka toho, jak dopadly medaile v minulém kole. Za malou chvilku už si dáme odpadlíky, ale teď už vlastně visí ve vzduchu ne jeden, ale hned několik otazníků. Co novinky z minulého kola, kam postoupili, kde bude skokán, kdo bude propadákem, no a hlavně, co je asi ta nejdůležitější otázka, jak dopadnou medaile pro tento týden. V podstatě je dobře, že ladíte, protože tohle všechno se 100% dozvíme. Jak už jsem před okamžikem naznačoval, čekají nás odpadlíci, teď už jsou připraveni, takže pojďme pomaličku na rozlučku. Do dalšího kola hitparády 107. Frýčka nepostoupí tyto skladby. Jako první

Max, Don't Click Play, bojovala celkem 48 hitparád, dneska bohužel konec. Druhým odpadlíkem toho

0: Rozlučka je hotová, tím pádem stejně jako v každém kole nastal nejvyšší čas odkryt prvního nováčka. Jdeme na věc! Já to řeknu rovnou, jak to je, hned u té první novinky nás čeká příval energie. Ne, že by to nebylo automatické, vypadá tě, příval energie, když jsem tady já, ale pozor, ještě to doplní samozřejmě ta hudba, ta muzika, to je to důležité. Skladba se jmenuje World Away, je to elektronická spolupráce, za kterou stojí společně americký producent Griffin, velmi známý, velmi zkušený, a k tomu německý umělec a elektronický producent, vystupující jako band, psáno s U, B-U-N-T, Bund. No a vokály tady pro tyhle dva producenty doplnila ještě zpěvačka, vystupující pod přezdívkou jako Inés. Inés. Skladba vyšla vlastně v červenci letošního roku, no a teď si poslechneme, jakou to má šťávu. Posloucháte Free Radio 107 FM, právě teď otevíráme 1014. kolo hit parády 107. Fríčka, super náladu a příjemný poslech každému, kdo má uši naladěné na 107 FM. Ze studia zdraví Lukin a teď už muzika la muzika. Novinka číslo 1, 107. místo, Griffin, Bond a Inés, World Away.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Novinka hit parády.

0: Free Radio 107 FM a k tomu taky hit paráda 107 Fríčka. Jako další nás dneska čeká novinka z Velké Británie. Pecka dostala název Last Day of Summer. Podle autorů text i nálada této skladby zachycují hořkosladkou atmosféru končícího léta a touhu strávit poslední chvíle a poslední horké dny s milovanou osobou. Ne jako poslední chvíle života, ale poslední chvíle toho léta. Já myslím, že do konce léta máme ještě daleko, ale tohle si můžeme vychutnat už teď díky hitparádě. Novinku s číslem 2 společně vytvořili britská zpěvačka KTB a DJ a velmi oblíbený producent Jax Jones. 106, tedy 106. startovní pozice, novinka s číslem 2, KTB, Jax Jones, Last Day of Summer.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka.

0: Rádio 107 FM a teď už třetí novinka hitparády. Společně se třetí novinkou se vůbec nemusíme zdržovat. Kdo je Pitbull, všichni dobře víme. Kdo je Jason Derulo, taky všichni víme. A jak se jmenuje novinka, i hned prozradíme. Je to skladba s názvem Privacy. Privacy v překladu tedy něco jako soukromí. Tak snad se vám bude spolupráce těchto dvou hudebních megahvězd líbit. No a pokud ano, můžete této novince posílat svoje hlasy. Teď už ale 105. místo hitparády, novinka číslo 3, Pitbull, Jason Derulo a skladba Privacy.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády. Derulo.

0: Je tu poslední novinka hitparády. Jako poslední si dáme další produkci od amerického dua z Floridy. Cože, Florida? Vždyť je to penis Ameriky. To byl jenom takový, přátelé, úryvek ze seriálu Simpsonovi, který má v oblibě Fatty Pillow. Samozřejmě zdravíme všechny streamery. Teď ale z internetu a z YouTube zpátky do hitparády 107 frýčka, zpátky do toho, co je důležité. A to je poslední novinka. Poslední novinka je jakoby stvořená podle mě, nebo pro mě. Název skladby je totiž Barcelona. Psáno Bartelona, což by mohl být klidně název mojí říše. Jo, Bartl, princ, král Bartl a jeho Barcelona, nebo Bartelonia. Konec legrace, ale naštěstí to není název říše, je to název poslední novinky, se kterou přichází dvojice Sophie Tucker. Sophie Tucker je americké hudební duo, které tvoří Sophie Harvey Weld a taky Tucker Halperm. Kdo by ještě nevěděl, tak já myslím, že teď už je to jasné. 104. místo hitparády a poslední novinka Barcelona Sophie Tucker.
1: Prý rádio. 107 fríčka. 107 fríčka.

Rádio 107 FM, k tomu hit paráda 107 Frýčka, tento týden 1014. kolo. Máme po novinkách, dáme si krátkou rekapitulaci a potom už skok na místo 50. 50. pozice tedy za okamžik, no a my se podíváme, kdo dneska nastoupil jako horká novinka do hit parády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Griffin, Bond a Inés, World Away.

Tentokrát vlajka Velké Británie, KTB a Jax Jones, Last Day of Summer. Třetí novinka hitparády, Pitbull a Jason Derulo, 105. pozice, Privacy. A čtvrtou novinku hitparády tento týden představili Sophie

107. Frička. Každý pátek po 16. a v neděli po 13. hodině. Rekapitulace aktuálních novinek je za námi a teď už skok na 50. pozici. Místo 50. tento týden podle hlasování Empress a pecka When It Feels Right.

0: Free Radia. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. Odbržděná 49.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Nastartovaná 8.40.

0: sedmička Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Slušná sedmačtyřicítka.

Free Radio. Free Radio. 107 frička. 107 frička. Vyšperkovaná 640.

0: Frička. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ještě jednou krásné odpoledne všem na 107, hlavně příjemný poslech u hitparády. 50. pozice tento týden, je to propad ze 46. Empress When It Feels Right. Další zajímavá situace byl postup nahoru Sony Fodera DOD a Poppy Bascomb Think About Us. Minulé kolo 63. pozice, tento týden 49. Rehab Izzy Bizu I Had a Dream, tam je propad z 35. místa na 48. Aquagen There Is a Star, podobná situace. Je tam propad z 26 na 47 a Kaskáda Utopia taky směrem dolů. Tento týden velmi přísné hlasování a Kaskáda se propadla z 39. místa na pozici číslo 46. Teď už ale pozice 45. Je to další propad, docela prudký. Minulé kolo tato skladba startovala na 18. místě a já už musím prozradit, že je to skladba Ferrari. 45. tento týden Ferrari a Mikolas Josef.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
4: Staň se členem naší rádiové party.
3: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
4: Poslat vzkaz, hlasovku
3: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
4: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
3: Právě teď.
4: Apka Free Radio.
3: Ke stažení na App Store a Google Play.
4: Tak na co ještě čekáš?
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Grandiózní 45. 1, 2, 3, 4.

tak tohle byla velká změna. James Hype tento týden serotonin 41 a přitom minulé kolo, tam to bylo celkem veselé, tam James Hype startoval na 8. pozici. Další velký propad pro tento týden, no mrkneme se postupně, co nás čeká. Mám tady taky rubriku Skokan a propadák týdne, takže podobně jako minulé kolo, kde musím do rekapitulace nadspat ještě propadáka a Skokan tohoto týdne. Tak pěkně postupně, jdeme na rekapitulaci, během které vyřídíme taky propad a největší skok v tomto kole. 50. místo, Empress, When It Feels Right.

Paradise. Minulé kolo, startovní novinka na 105. pozici. Tento týden nádherná 43. Tahle skladba je tedy skokanem aktuálního kola hitparády 107. Frýčka. Rovnou se mrkneme i na propadák. Propadákem je skladba Michiko, DJ Goya, Jason Derulo a taky Melody. Minulé kolo Michiko na 48. V tomto kole je to 82. A bohužel taky propadák týdne. Takže propadák Goya, Jason Derulo, Michiko, skokan týdne Aben a James Paradise. Teď už další pozice v rekapitulaci, 42. Set Girls. BB Rexa a David Guetta a 41. místo James Hype.

0: kompletní, posloucháte hitparádu 107. Frýčka číslo 1014 a před námi místo 40. Na této pozici se do tohoto okamžiku skrývala petarda Heaven on Your Mind. Je to další krásný comeback této skladby, minulé kolo totiž Kygo a Dan Timinsky na 53. pozici, tento týden ale místo 40.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěknou neděli, zveme vás dnes do divadla. Koncert Siddy Tobias and Band nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
1: Free Radio, Free Radio, hit paráda Free Radio, 107 Frýčka, 107 Frýčka, největší hit paráda v českém éteru. Maximální 40.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: Rádio 107 FM, k tomu hitparádová show 1014. Lukino mikrofonu, pojďme tady omrknout aktuální situaci v žebříčku Free Rádia. Je tady situace, která 100% stojí za zmínku, a to je Christian Marky a Solea se skladbou Summer is Magic. Minulé kolo 7. místo, tento týden ale prudký propad na 39. pozici. Comeback ze spodní části hitparády zažívají WNW a taky Scooter. Rave from Outer Space, minulé 54. Tento týden 38. pozice. Alan Walker, Steve Aoki, opět návrat ze spodní části směrem nahoru. Skladba Broken Angel teda byla v horní 50. minulé kolo, byla to 44. Tento týden ale polepšení a postup na 37. pozici. Podobný postup zažívá taky skladba Getaway, tedy Kungs a Boys Noise, minulé 43. V tomto kole ale nádherné 36. místo. Hezky jste zahlasovali, hezky jste zamíchali aktuálním pořadím hitparády. Moc krát děkuju za všechny hlasy a teď už do éteru poletí další pozice. Je to 35. 35. místo tento týden, I Lose Control. Jdeme na věc. Dua Lipa, I Lose Control.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
1: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
1: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
1: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

30. první pozice hitparády 107. Fríčka, tento týden Mark Korn, Semi 2 a Surrender. No a my si dáme kompletní rekapitulaci pro ještě lepší přehled. Pokud jste tento týden hlasovali na freeradio.cz/top107, tak máte podíl na celkovém počtu hlasů a to je 3632. Krásná práce, moc krát děkuji, no a teď ke zmíněné rekapitulaci. 40. místo Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind. 39. pozice Christian Mark.

Outer Space. Třicet sedmička a tento týden Alan Walker a Steve Aoki, Broken Angel. Na další pozici Getaway, Kungs a Boys Noise. 36. místo. Třicátá pátá pozice Dua Lipa, I Lose Control.

Mecko, tentokrát Freischwimmer Arena, Sky Falling Down. Ze čtvrky až na 32 propadl Mikolás Josef a také Trips Hard to be Humble. A 31 v tomto kole a Surrender, Mark Korn a Semi 2.

0: místo startuje kolumbijská kráska Shakira. Rovnou jdeme na věc, hit paráda 107, Frýčka pokračuje, příjemný poslech a super náladu všem, teď už Shakira a skladba Zoo, místo 30.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
7: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: Osmička Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Hit Parádová show s pořadovým číslem 1014 pokračuje, za námi Klás a jeho Sadness. Je to ku podivu další postup v tomto kole, pana Kláse. Minulé kolo 36. místo, tento týden 26. pozice. Plus minus krát děleno, krásná matematika, je to postup celkem o 10 pozic. A není vůbec jednoduché, když už máte za sebou pár týdnů v hitparádě, poskočit jen tak o 10 pozic. Takže Sadness, tento týden úspěšný týden. Don Diablo, taky podobná situace. Enjoy the Silence, minulé kolo 41. místo, v tomto kole nádherná 27. Fisher a Florence Arman, What the Life, tam to bylo trošku naopak. Minulé kolo Fisher na 13. pozici, pro tento týden se propadli až na 28. A Aztek, Pitbull, Gabri Ponte a pro fríčkaře už notoricky známá bomba Pretty Woman, tento týden další postup. Nečekal jsem to, je to přece jenom už starší kousek, ale minulé kolo 42. pro Pretty Woman, tento týden místo 29. Takže ještě jednou velký potlesk a poklona pro všechny hlasující fríčkaře. Celkový počet hlasů tento týden 3632. A teď už další pozice. Je to 25. místo, Kygo, Khalid, Griffin a pohodovka Save My Love.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Vysmátá pět.

Krásné odpoledne všem na 107 FM, hitparáda 107 Frýčka a další osvěžení na Free Radio. Je to osvěžení v podání rekapitulace. Ladíte 1014. kolo, celkový počet hlasů tento týden nádhera 3632 a před námi opáčko mezi 21. a 30. místem. Jdeme na věc, 30. pozice.

22, Hedegaard, Araš, Say My Name. A 21. příčka na 107 FM. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey.

0: místo hitparády. Tento týden je to teda propad z 11. pozice a pokud si pamatujete 11. místo z minulého kola, tak je to bomba Run Run River. David Guetta, Alok a Stick Figure tento týden místo 20.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.

0: Sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vymazlená 16.

0: 107 nejoblíbenější hitů.
1: Já tady, dámy a pánové, mám před sebou další sestavu, tak to tak prohlížím hezky 20., 19., 18., 17. a aj 16. místo. No, jsou tady napínavé okamžiky. Projdeme to v rychlosti a se nezdržíme, víte, jak to v hitparádě funguje, není čas ztrácet čas. 20. David Guetta, Alok, Stick Figure, propad skladby Run Run River z 11. pozice. Naopak, z 28. na 19. postoupil Armin van Buuren a Glockenbach, Sunshines on Me, Gabry Ponte a Mauri o Bukalo, komu si Gira, komu si Bala, minule 23, tento týden 18. pozice, takže i Italové to vzali směrem nahoru a pozor, Německo, tady byl prudký propad. Italo Brothers, Aaron Čupa, Galliano, minulé kolo 3. pozice, takže bronzová medaile, tento týden bohužel 17. místo. A Timmy Trumpet, Medha,

0: litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Prý rádio. Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 frýčka. 107 frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Rozkošná patnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Férová jedenáctka.

největší hitparádová show široko daleko, hitparáda 107 Frýčka, Lukin zdraví od mikrofonu všechny frýčkaře, ať už na 107 FM na internet nebo do aplikace. No a připravil jsem pro vás další opáčko. 20. pozice v tomto kole, David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River. Devatenácté místo, Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines on Me. Osmnáctá příčka na 107 FM, Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, Komu si gira, komu si balla. Sedmnáctá pozice, Italo Brothers, Aaron Chupa, Galliano.

0: Místo pro tento týden obsadil Klaas a jeho Analog Heart. Dvanáctá pozice, Bibi Rexha a Faithless, New Religion. A jedenácté místo v tomto kole, Milk Inc. a jejich Unstoppable. Teď už jsme v samotném závěru rekapitulace, tím pádem Milk Incorporated a skladba Unstoppable uzavírá celou rekapitulaci. Bylo to místo 11. Teď už ale 10. 10 nejlepších hitů máme před sebou a na 10. pozici velké překvapení jménem Kesha. Kesha Origami, minulé kolo 57. místo, tento týden velké překvapení. Je to 10. pozice.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: Jedinečka Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top.
1: Parádní sedmička.
2: You have to keep going, keep moving on.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Extra šestka.

0: Frýčka. 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Super náladu a příjemný poslech přeje všem Free Radio 107 FM. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl. No a pomaličku se nám chýlí ke konci hitparády. Ne, takový jako strašák, ale máme toho tady ještě docela dost. 5 největších hitů, k tomu první místo zlatá medaile a k tomu samozřejmě na závěr hitparády opakování aktuálních horkých novinek. Tak pěkně postupně, teď tady máme ukázky nejlépe hodnocených hitů pro tento týden. Pojďme se omrknout, kdo bude dneska královat na vrcholku hitparády. Offenbach a skladba Miles Away, velká šance na to obsadit některou z medailových pozic. Pozor na to, je tam ale taky Fisher. Skladba Rain, opět velmi kladně hodnocená od posluchačů Free Radio a tím pádem si zaslouží být mezi top pětkou. Je tam ale vítěz z minulého týdne. Oliver Tree a jeho Joyride. Pecka, která neuvěřitelným způsobem stále válcuje hitparádu 107 Frýčka. Ale pozor, je tam konkurence jménem Rehab. A jeho skladba Ghost Town. Pro jakou skladbu jste se nakonec rozhodli zahlasovat nejvíc, to se rozvíjíme pěkně postupně až ve finále hitparády. Tohle byly ukázky 4 nejlépe hodnocených skladeb pro tento týden. Teď ale místo 5. Pátá pozice v tomto kole Timmy Trumpet a Oaks se skladbou Not a Place.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
7: Free Radio, kam vyrazit?
8: Pěknou neděli zveme vás dnes do divadla. Koncert Sidy Tobias and Band nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
9: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
10: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
11: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
12: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
10: To je jízda!
13: Teď už vím, jak na to.
10: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
12: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
14: Skvělá pětka.

Ladies and gentlemen, dámy a pánové, vypadá to na velikánské změny tento týden v hitparádě 107 Frýčka. Druhé místo Oliver Tree Joyride. Jak je to možné? Jak je to možné? Uvidíme, kdo bude první, teď ale poslední opáčko. 10. místo Kesha Origami. Na 9. pozici 89ers a Rimini Rockers Back to 89. Osmička Anima Lisa.

City Mr. Rehab Ghost Town. A z jedničky na dvojku klesá Oliver Tree a jeho Joyride. Několika týdnech se stala situace, kdy Oliver Tree neodnáší za tou medaili a my se teď podíváme, kdo místo něj získává první pozici. Je to tak, první pozice je tady, nový král hitparády, máme tady nového vítěze a zlatá medaile putuje do Austrálie. Pojďme na to hezky postupně. Fanfára, první místo a potom, co si vychutnáme jedničku hitparády, na závěr ještě jednou horké novinky. Teď hezky za prvním místem. Tak, dámy a pánové, ladies and gentlemen. Tam, tadadam, tam, tam, tadadam, tam, ta. Je to Fisher. Dlouhý týdny tady byl obrovský boj mezi prvním a druhým místem. Fisher tlačil, tlačil, tlačil a nakonec to teda dotlačil. Skladba Rain se stává aspoň teda pro tento týden a v tomto kole nejúspěšnější pecka z celé hitparády a odnáší si tím pádem zlatou medaili a první místo. Jednička pro tento týden Fisher a první místo hitparády, vítěz 1014. kola, skladba Rain. We'll be right back.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

0: Free Radia.
1: 2014. kolo hitparády 107. Fríčka ovládl tedy Fisher a Skarba Rain. Je to první místo hitparády pro tento týden. Uvidíme, pokud příští týden opět vyhraje Fisher, je to jasná změna. Pokud tam bude Oliver Tree, je to jasný návrat toho dlouhodobého vítěze hitparády 107. Fríčka. Nechme se překvapit. Ale aby se v dalším kole dařilo i novinkám, což tento týden se říct nedá, ze 4 nováčků se do horní 50 dostala pouze jedna, což je docela slabota, ale uvidíme, třeba se to v příštím kole změní. Tak, aby jsme si připomněli i ty dnešní novinky, tak jdeme na rekapitulaci. První horká novinka dneska, World Away, prozatím 107. místo, Griffin, Bond a Inés. Novinka číslo 1.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

Ladíte Free Radio na 107 FM, k tomu taky hitparádu 107 Frička, ve které se přesouváme na závěr k rekapitulaci už druhé novinky. Novinka číslo 2. Vlajka Velké Británie, prozatím 106. místo a je to skladba s názvem Last Day of Summer. Takže druhá novinka, Last Day of Summer, KTB a taky Jax Jones.

0: Jako třetí novinku jsme dnes v hitparádě 107 Frýčka slyšeli skladbu Privacy. Je to spolupráce Pitbull a taky Jason Derulo. Já doufám, že se pánům bude dařit. Prozatím tedy 105, 105. místo. Jak to bude v dalších kolech, záleží na vás a na tom, jak budete pro tuhle pecku hlasovat. 105 pro tento týden Pitbull a Jason Derulo Privacy jako dnešní novinka s číslem 3.
1: Frýradio. Frýradio. 107 Frýčka. Novinka hitparády. Derulo.

Free Radio 107 FM a poslední novinka v rámci 1014. kola naší krásné hitparády. Je to ten okamžik, kdy se budeme muset rozloučit, bohužel čas letí, čas kvapí, jdeme na posledního nováčka. Poslední nováček byl podobně jako další dvě novinky ze Spojených států amerických a bylo to, řekl bych, že pro posluchače Free Radia už známé duo Sophie Tucker. Takže Sophie Tucker, poslední novinka Barcelona a Barcelona uzavírá část novinek a hlavně kompletně celé 1014. kolo. Prozatím tedy Barcelona, Sophie Tucker na 104. pozici, jak to bude v dalším kole, záleží jenom a pouze na vás. Za tento

0: www.radio.cz/top107. Teď už je to opravdu všechno, hitparáda končí, ale za týden 1015. kolo a já doufám, že budete ladit. Mějte se krásně. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka.

Sacina, Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio. Největší force kultovních retro hitů v brněnském éteru.

0: hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
1: Krásný den a příjemný poslech, tak to už vám přeje z Free Radia Markéta Hučková. Máme tady první srpnovou retroparty a ta se právě rozjíždí a já doufám, že máte neděli aspoň trošku podle svých představ a že třeba i když zrovna musíte někde makat, tak si to umíte alespoň trošku zpříjemnit a právě od toho je tady naše muzika, ta krásně dokreslí atmosféru, podpoří, když už trošku dochází šťáva, no a třeba i vyvolá nějakou tu zašantročenou vzpomínku. Tak máme to opět tady. Haleluja!

0: Tohle byly Fort Minor na Free Radio, no a před námi pecky jako třeba Voices od Preciosa s Marvinem nebo Sean Kingston. No a za chvilinku už se pro vás v rámci hudebních dinosaurů chystá taky zpěvák, který ho časopis Rolling Stone zařadil na 11. místo v seznamu nejlepších hudebních umělců všech dob. Kdo pak by to mohl být? Počkejte si na to, a já už teďka slibuju, že to rozhodně bude stát za to.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: K vedru náramně hodí. A jak už jsem avizovala dopředu, tak jdeme dneska za zpěvákem, kterýho časopis Rolling Stone zařadil na 11. místo v seznamu nejlepších hudebních umělců všech dob. Nikdo vás nenapadá, že jo? Taky tolik interpretů, kdo by to tak asi mohl být? Když řeknu jamajský zpěvák, tak už věřím, že mnohým z vás se rozsvítí. No jasně, je to Bob Marley. A my si dneska dáme jeho pecku z roku 1980, která nese název Could You Be Loved. Tak pojďme na to a slibuju, že dneska se ještě na Jamajku na Free Radio vypravíme, protože právě tam sahají kořeny pecky, která teďka aktuálně taky boduje v hitparádě, ale o tom až za chvíli. Teďka Bob Marley.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Dobrý je to, že? Takže dnešní hudební dino Bob Marley a Could You Be Love, pecka, která nás zavedla zpátky do roku 1980. My už teďka ale pokračujeme s, dá se říct, novější muzikou.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: Soundtrack zkrotitelů duchů nám na Free Radio dozněl téměř 3 minutky po půl šesté, tak se pojďme honem podívat na další muziku a potom už je připravena taky doprava a mrkneme na Počásko. Za chvilinku Karl Wolf a jeho Afrika. Dáme i Shona Paula. Nebo Darin. Teď už ale na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pokud se pohybujete v Ivančicích za mostem, tak tady dávejte pozor, protože v Krumlovské ulici u mostu havaroval motorkář, počítejte zde s omezením. A ještě koukám na D1, tady bacha na 190. kilometru směrem od Prahy na Brno, stojí odstavené osobní auto s karavanem, tak velmi opatrně. A zkontrolujeme ještě dění na D1 a počítejte s tím, že nám to malinko housne před popůvkami a potom je silnější provoz i u exitu 194 u Vídeňské, takže bacha na to, jinak potom už se to docela dá, když se tak dívám na tu dálnici. Takhle to mám jako na talíři a centrum města Brna naprostá pohoda, tak hlavně šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, je tu pro vás dopravní linka, anebo klidně nahrajte hlasovku do naší apky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29,6 je přesná teplota v centru města Brna a vypadá to, že dneska je jeden z nejchladnějších dnů za dlouhou dobu, které nás čekají. Zítra už by nám totiž měla teplota povyskočit v denních maximech na 36 stupňů a úterý hlásí dokonce 39, k tomu naprosto jasnou oblohu. No a ve středu se v uvozovkách ochladí na 38 stupňů Celsia a vysoké teploty budou pokračovat a budou nás provázet až do konce týdne. Vypadá to, že v pátek by to mohlo klesnout na 26, ale to je přece jenom ještě daleko, tak počítejte s tím, že tedy zítra opravdu vedro, 36 stupňů a úterý dokonce 39.

0: Teď se na Free Radio přesouváme k vašim vzkazům a taky objednávkám napsal do aplikace Michal, který píše. Ahoj, pust prosím letní pecku, výběr nechám na tobě, pro tebe do studia, děkuju. Pro všechny zbrojováky a zbrojovačky, co včera fandili proti Plzni, a to buď přímo na stadionu nebo u televize, zbrojovka jede, olé, děkuji za vyřízení, Michal. No Michale, já jsem hrábla po pecce Carnaval de Paris Dario G, protože jednak je to letní pecka, která vyšla v roce 98 a to přímo pro mistrovství světa ve fotbale, který se tenkrát hrálo ve Francii. No a představ si to, Francouzi ho vyhráli, možná i právě kvůli tady té skvělé muzice. Tak si to pojďme společně vychutnat a já děkuju za objednávku.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: Dario G pro zbrojovačky, pro zbrojováky od Michala, no a teďka už taky slibovaný Darim a Step Up.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

0: Radia. Retro Party Free Radia.
1: Tohle byl Shane Ward a pecka If That's OK With You, tak já doufám, že u vás všechno OK, v pohodě, za minutku tu máme 18. hodinu, tak pojďme na další muziku, která se k vám za chvilinku povalí z Free Radia. Dáme mu oblíbenou pecku Prince Italo Joe, Happy People. A potom už to začneme letně ladit, dáme si třeba Jerryho Ropera. Nebo krásný duet Arash a Rebecca. Temptation v překladu něco jako svádění, takže já vás svádím k poslechu Retro Party na Free Radio, protože i po 18. to bude skvělá jízda.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádia. Retro Party Free Rádia.
1: Jerry Dapero na Free Radio za námi a teďka jdeme na takový lehce matoucí vzkaz. Co se stalo? Do mailu nám přišel vzkaz od Ondry, který má vlastně e-mail, který začíná Ondra a XXX, samozřejmě to už je pak tajný. A ten obsah toho mailu zní: ahojte, jsem Eva a chtěla bych nějakou romantiku. Tak já teďka teda nevím, jestli je to Ondra, který se vydává za Evu, nebo jestli Eva třeba psala z Ondrovýho mailu. No, je to jedno, každopádně Ondro, pokud seš romantik, tak se za to rozhodně nemusíš stydět a posílám Temple of Love.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: Araš s Rebekou, taková pěkná muzika nám na Free Radio dozněla, rytmická, taneční, taková i trošku orientální, tak doufám, že jste si to užili a jsem ráda, že muzika se líbí i Peti, která nám napsala do apky, že to má dneska pracovní, ale protože hezky hrajeme, tak jí to za stolik nevadí, tak Peťo, děkuju za pochvalu. Snažím se tady vybírat dobrý songy, aby nám to hezky odcípalo, jak v práci, tak třeba i někde na zahrádce nebo kde něco kutíte. A Peťo ještě píše, že má v práci klíteček a chládek na rozdíl od bytu, no tak to si myslím, že je taková win-win situace. A prej mám zahrát cokoliv od Saš. Tak to dneska padlo na Color the World.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Tohle už je Saš speciálně hlavně pro Peťu a taky všem pracantům. Za chvilinku si dáme Rýle McCoy a potom už otevírám na Free Radio detektivní kancelář.

0: hudební detektiv Free Radio.
1: A já jsem před nějakým časem na Free Radio slibovala, že dnešní kroky v hudební detektivovi povedou na Jamajku. Teďka si dáme ukázku Watermana od Olafa Basovského, který znáte nejen z retroparty, ale samozřejmě i během vysílání se hraje. Vlastně Nizozemec a do parády si teďka tady tu písničku vzali Tea and Sugar a Airach a vlastně udělali novou verzi Watermana, která zní dokonce ještě nabušeněji. Jenomže zakopaný pes je v tom, že ani Olaf Basovský tady s tím songem vlastně nepřišel a kořeny téhle muziky sahají až do roku 1966, kdy to vlastně vydali Toots and Maytals a nejslavnější verze, tak to je od Sister Nancy a to je z roku 1982 a právě tady tato verze je hodně často jako samplovaná a právě proto vlastně si to asi vzal do parády i tady Olaf Basovský. Tak teďka si dáme tady tuto verzi. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. No.

0: Regéčko, jak vyšitý, takový pomalejší, takže se to o nějaký EDM remix vyloženě říkalo. No a dočkali jsme se. Každý modle Gusta Olaf Basovsky, anebo dokonce tady ten nový úlet. Takže tohle dnešní hudební detektiv, který nás zavedl až na Jamajku.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: Doznívej nám Village People a my se minutu po půl sedmé večerní přesouváme k ukázkám další muziky, která se k vám za chvilinku chystá. Dáme si třeba starší kousek od Modern Talking. Bude to i soundtrack z pobřežní hlídky od Davida Hasselhoffa. Nebo Supa Trupa. Ještě před muzikou, ale taky troška dopravy a počáska.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opatrní, buďte v Bohunicích, mám tady čerstvě nahlášenou dopravní nehodu. Bouralo se v Osové, v Jihlavské ulici na křižovatce s Osovou se srazila 2 osobní auta. Počítejte na místě s drobnějším zdržením. Jinak, co se týče dopravy, tak se nám uklidnila situace na D1 a jezdí se naprosto plynule a bezproblémově a to stejný platí i pro centrum města Brna.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku necelých 29 stupňů a nejnižší noční teploty se dnes budou pohybovat okolo 18. Zítra očekávejte teploty v denních maximech okolo 36 stupňů a v úterý dokonce je nahlášeno 39.

Tohle byla úvodní znělka z pobřežní hlídky, no a možná by se i Kubovi ze Žďáru, který před chvilinkou volal na 790 107 107, taky hodil nějaký Mitch Buchanan, protože se Kuba svěřil s takovým zajímavým zážitkem, že ho včera někdo hodil do rybníka s labutěma. Tak jsem ráda, že to dobře dopadlo, že jsem Kubu slyšela a Kuba vybírá song od Verony Nejsi sám, který se náramně hodí, protože jak se tam zpívá Nejsi sám, koho spálil letní žár. Tak bacha na to sluníčko a od Kubíka pro všechny, co mají naladěno.

tohle předělátka Abby od 18, no a další muzika, tak to bude taky Super Trooper a můžeme za to poděkovat Michalovi Bajkrasovi z Líšně, který by chtěl nechat zahrát něco od Karmy. Bude to pro mě, taky pro všechny posluchače a posluchačky, kteří radí, a taky všem vojákům. Tak ti si to opravdu asi taky zaslouží, protože s těma uniformama chodit po venku, klobouk dolů, tak dáme si Ramdana. Michale, díky za vzkaz a krásnou neděli.

0: Dobrý rádio.
1: 4 minuty zbývají do 19. večerní All Together, hezky ladíme, posloucháme Free Radio a já jsem za to moc ráda. A jsem taky ráda, že k vám poletí další skvělá muzika. Dáme si pecku od Roll Girl, Love You More. A po 19. už taky třeba Alice DJ. Nebo Veselou Wakefield. Takhle jsme to pro vás zatím namíchali, pokud i vy máte nějaký soukromý tip, co třeba by se hodilo dneska, čím bychom si mohli zpříjemnit ještě ten nedělní podvečer, tak klidně pište na naši aplikaci, anebo na studio@freeradio.cz, anebo klidně volejte 790 107 107. Retro Party je tu s vámi až do 20. večerní.

0: Rebel na Free Radio 107 FM, no a další song, tak ten vlastně už nám zazněl v ukázce a právě tady ta ukázka navnadila našeho posluchače Jarečka, který se rozhodl, že ten song chce slyšet hned. A tak Edis DJ vlastně jsem odsunula o pár chlívků níž a teďka se s ní Wakefield Doo Wop, a to speciálně pro Jarečka. Jarečku, ahoj.
1: Ahoj všem posluchačům, krásný den, přeji.
0: Krásný den, já se ještě vrátím k té muzice, která dohrála Roller Girl. Jak to máš ty, umíš jezdit na kolečkáčích?
1: Ne, ne.
0: Neumíš? A co ledňáky, tam to jde, nebo?
1: Taky ne.
0: Taky ne, čověče. A zkoušel jsi to někdy vůbec?
1: Ne, ne, ne, nezkoušel nic.
0: Tak chyba, to je úplně super sport, já ho mám strašně ráda, tak třeba napravíš, i když teďka s těma hitsama bych si dala asi chvilinku od těch aktivit pokoj, ale ty jsi spíš přes ten tanec, že jo, Jarečku?
1: Jo, a zahrajeme pro Jitku na prvé.
0: Zahrajeme pro Jitku kam? Já jsem teďka neslyšela.
1: Jitku, pro Jitku, má narozeniny dneska.
0: Má narozky, hezký, hezký, tak všechno nejlepší pro Jitku.
1: Kolegyně z práce.
0: Páde, no tak to se musí pořádně oslavit a hlavně paráda, že to vyšlo takhle na volný den. Tak zdravíme Jitku, všechno nejlepší k padenám a teďka už taky Wakefield Doo Wop. Díky za zavolání, Jarečku, ahoj.
1: Díky, ahoj.

na Free Radio nám dozníváno a my se za chvilinku podíváme na jednoho mladíka z Brna, který taky chtěl být jako tak radši sám a hezky se vykoupat v klídku, no ale nezvolil na to úplně nejlepší místo, tak za chvilinku prozradím víc. Je to úlet.

před chvilinkou mě zaujal na internetu článek o muži z Brna, který vlastně se probudil docela a hnedka dostala šok, když se v sobotu ráno podívala z okna na svoji zahradu. Co tam uviděla? Spatřila tam totiž cizího muže ve spodním prádle, jak se koupe v jeho bazénu. Na uzavřený pozemek rodinného domu se prý dostal přes více než dvoumetrovou zeď, potom se svlékl do spodního prádla a šel si zaplavat. No a zatímco policie spěchala na místo, tak volající na lince 156 doplnil, že mladík vylezl z vody a téměř nahý kopal do prosklených dveří a snažil se dostat do domu. Tak tedy už to docela přestává být vtipné. U toho prý dokonce rozbil skleněnou tabuli a pořezal se na noze. Strážníkům majitel na dálku otevřel vrata do dvoru a ti 20-letého muže dopadli. Nebylo to úplně tak čistý, nadýchal tam přes 2 promile alkoholu, byl k tomu zmatený a své chování neuměl smysluplně vysvětlit. Proto ho předali jako podezřelého z trestního činu a protože skutečně mírně krvácel, tak přivolali k ošetření zdravotníky. No tak vidíte, ani dvoumetrová zeď nestačí.

protože jsem asi tuším včera zaslechla někde v telce, že je to přesně 30 let od vydání jejich prvního debutového singlu Wannabe, který vlastně dobil všechno, co mohl. A taky jsem se teďka koukala po nějakých zajímavostech a očekávalo se vlastně, že tady k tomu 30-letému výročí bude turné, ale to však bylo zrušeno kvůli nezhodám na podobě comebacku. Zpěvačky se věnují vlastním projektům a rodinám, ale občas se prej aspoň scházejí na soukromých oslavách, takže asi nějaký spory tam nebudou, ale že by to klaplo, Nevím, jestli se ještě někdy dočkáme takhle Spicek na život, tak alespoň tady v Eteru 107 FM, Spice Girls a Wannabe, 30 let starý kousek. Jo!

0: Tak šup na dopravu a potom už muzika.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Raději ještě opatrně v Bohunicích, tedy v Jihlavské ulici na křižovatce s Osovou, došlo ke srážce dvou osobáků, počítejte s omezením, může se to tam ještě v tuto chvíli nějakým způsobem odklízet. Opatrně i v Adamově, tedy v družstevní ulici, havaroval motorkář, tak dejte na místě pozor. A bouralo se i v Rosicích, tedy v Husově ulici u křižovatky s Tetčickou, došlo ke srážce dvou osobních aut. I zde počítejte s omezením, jinak co se týče hustoty provozu, tak v Brně naprostá pohoda a měli byste dojet tam, kam potřebujete, bez držení a bez komplikací. Kdyby vy sami jste na něco přeci jenom narazili, co by podle vás bylo důležitý pro ostatní řidiče, klidně zavolejte anebo nahrajte hlasovku do apky. Děkuju.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teplota se nám pomalinko sune dolů, v tuto chvíli měříme zhruba 26 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty dnes očekávejte okolo 18 stupňů. Zítra se připravte na mimořádně teplý den, čekají nás teploty okolo 36 stupňů, v úterý je nahlášeno dokonce 39.

0: skončený pusiky dělal na Free Radio 107 FM, no a my budeme v podobným duchu pokračovat, rozhodně taneční pecka, taková šmrnclá latino Amerikou a vybírá to Mík, Tomíku, ahoj.
1: Ahoj, Markerko.
0: Tak a ještě doplním, že jsi vybral dneska Mariu a je to vlastně song od Rickyho Martina. One, two, stress, tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Dobře, dobře, máš ještě nějakou věnovečku k tomu?
1: Mám pro tebe a pro celý tým Free Radio.
0: Super, díky moc, tak hrajeme, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Martina Mariano a teďka už se podíváme na Free Radio, jak to vypadá, když někdo užívá prázdniny, ale doslova na 107%. Napsala mi tady Hanka s Davidem. Ahoj Markétko, právě jsme po naší cestě na kole z Francie domů 1500 km. Doma jsme jenom přebalili věci a právě teď jsme dorazili na Korčilu. Tak nám nechej zahrát něco hezkýho, ať máme co poslouchat při stavení stanu. Díky všem fríčkařům, krásný večer přeje Hanka a David. No tak to je paráda, to je úplně neskutečný, prostě z Francie šup a hnedka na další do včuro Chorvatska. A aby vám náhodou nedošla energie nebo síla u toho stavění stanu, protože to muselo být pořádně náročné, jestli ani nedovedu představit 1500 kiláků na kole, tak posílám do Power od Snap krásnou dovolenou.
1: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: dnešní poslední retrokousek, který dneska stíháme v rámci retroparty na Free Radio 107 FM. Za dvě minutky je konec retroparty, takže se musím tak nějak rozloučit. Popřeju vám příjemný poslech pořadu Houseforu s Mekim Martinem a budu se těšit zase příští neděli po 17. Do té doby se mějte krásně a užívejte prázdniny. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si zapomíná.

jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.